toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Sam Fender, Olivia Dean a Rain Me In. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Grécko sa chystá predčasne splatiť dlh vo výške 13 miliard eur, pretože chce do konca roka znížiť svoje celkové zadlženie pod úroveň Talianska. Domáca ekonomika Grécka však vykazuje problémy. Grécka vláda dlhuje dodávateľom štátnych nemocníc, dôchodcom a daňovým poplatníkom vyše 3,5 miliardy eur. A to aj napriek tomu, že oficiálne vykazuje vysoký primárny rozpočtový prebytok až do výšky 3% HDP. A viac si o tejto téme povieme s našou spolupracovníčkou v Grécku, publicistkou Soňou Dorňakovou Stamu, ktorej želáme pekné popoludnie. Dne.
2: Krásne odpoledne z Řecka.
0: No tak ako vláda odôvodňuje túto predčasnú splátku a aké sú na to reakcie v Grécku?
2: No tak vláda oficiálne říká, že se snaží využít značné fiskální přebytky a ministerstvo financí uvedlo, že za 7 let předčasných splátek bude mít zisk 2 miliardy euro. Opozice ale upozornila na to, že teď si chce vláda půjčovat další 13 miliard a to za vyšší úroky, takže vlastně, že se to nevyplatí a rozpoutává se vlastně tady na toto téma veřejná i politická debata.
0: Grécko bude mať aj po splátkách rezervu 30 miliard eur. Prečo teda vláda nespláca dlhy súkromným dodávateľom?
2: No tak v podstatě za 40 let, co jsem tady v Řecku a sleduji to, tak je to vlastně jakési pravidlo. Řecký stát desítky let nesplácí svým dodavatelům, je to takové pravidlo, ať už je u vlády sociální demokracie nebo neoliberální, středopravicová, nová demokracie, jako je teď. Dluhy vlastně už v roce 2009, kde vypukla ta dluhová řecká krize, tak tehdy ta situace byla ještě horší. Stát dlužil svým dodavatelům 4 roky. Jediné období, kdy tedy řecký stát musel platit a splácel svým dodavatelům, byla tehdy, kdy tady v roce 8 let od roku 2010 do roku 2018 byla takzvaná trojka a kontrolovala výplaty řecké vlády.
0: Největšími dlžníkmi jsou štátné nemocnice, které dodavatelům dlhují viac jako 1 milión eur. Aké důsledky to má vlastně pro firmy, ale i pro pacientov a fungování nemocnic?
2: Tak pro ty dodavatele to je obrovsky negativní ten dopad, protože na trhu není dostatečná likvidita a firmám chybí hotovost, snaží se svoje platby urychlovat, ale ty rostoucí náklady a nedostatečná likvidita vedou k krachům řady firem, protože většina těch firem řeckých jsou to malé a středně malé firmy, takže mají obrovský problém a potom ve výsledku to má dopady i na ty nemocnice, protože dodavatelé pak nejsou schopni včas nebo za dobré ceny dodávat přístroje nebo různé pomůcky. A potom to má dopady vlastně i na pacienty z těch státních nemocnic, protože nemohou využívat například dokonalou technologii a státní nemocnice nekupují novou technologii. Takže je to takový jaký začarovaný kruh, velký problém vlastně pro celou vnitřní ekonomiku.
0: Toto byla naživo z Grécka, Soňa Dorňáková Stamu, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.